0: 2 vstupenky na divadelný festival Hroncek na komédiu Kopny, Buchny, Ric získava poslucháčka Janka z Obzovíka. Dobre sa zabavte, Janka.
1: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba?

0: Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana, robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celé si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
1: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, alebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
0: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ju počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo které aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
1: Toto vlastně ani nebyla pěseň, to byl recitovaný příběh.
0: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, sa siahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
1: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už za súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysař, ktorý je však aj spievákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, a neviem všeličím. Teraz si teda zahráme jeho piesne s názvom Touha, po slovensky Túžba. Tu si vybral na základe čoho?
0: No, tak ja som mal to šťastie, že som bol pri vzniku. Ja som napríklad počul, piesne, to sa volá demo, ešte demo nahrávku.
1: Tej piesne. Či
0: celého projektu, ale v tom projekte, ktorý sme nakoniec nazvali aj podľa tejto piesni, Touha, lebo pôvodne sa volá Kvaska, ten film, ktorý sme robili s Landovcami, s Danielom Landom a jeho ženou Miriam Landa a jeho žena Miriam. Si tak pamätám, Vladko, toto si pamätám, jak sme boli niekde v reštaurácii. Romane, poď sem, prosím, poď sem. Poslouchej. A dala mi počúvať túto pieseň, ktorú o chvíľu budeme počuť. A ona celé mňa pozerala a hovorí, to je co? A úplne tak zamilovanie to, jak ja ten hudobný, tak ja skôr to slovesné umenie, ale ja úplne, že no to je, to tady ešte nebylo, to bude pecka, Romane, to bude pecka. A my sme to mali vo filme Kvaska, kde som hral režiséra a potom som ešte skoro 5 rokov dochádzal hrať muzikál. Keďže sme sa bavili, že ak ja nie som muzikálny typ, tak muzikál som hral, muzikál normálne s hviezdami najväčšieho neba muzikálového, s Ľudskou Vondračkovou, s pánom Kornom v šatni, Jirka Korn je pre mňa žijúci profesionál a budem ho velebiť, lebo som ho zažil pri práci, nepoznám niekoho dokonalejšieho profesionála, ako je Jirka Korn a s ním som mal tú čest byť v šatni a on stal so mnou na javisku práve v tomto predstavení, ktoré sa volalo Touha a na základe filmu Kvaska sme urobili muzikál. A toto je jedna pecka, ktorá v tom muzikáli vždy tých ľudí úplne dostala.
1: Keďže je to muzikál, tak si musel aj spievať.
0: Ja som tam hral režiséra, ktorý im hovoril, ako majú spievať.
1: Si zaskryl za postavu režiséra.
0: Áno, ja som ich tam dával všetkých do poriadku, ako to majú robiť. A musím ti, Vladko, povedať, že to je strašne smiešne, lebo predstav si, že keď to hráš presvedčivo, tak na konci je ďakovačka v Česčine, my máme klaňačka. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Že ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér. Ja som im hovoril, jak to majú hrať, jak to má, čo robíš? Ako to máš robiť? Sem poď, znovu! A toto. Takže ja som ich akože to režiroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. My tady makáme, Romane, jak blbci a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj tak to sa robí divadlo.
1: No tak svojím spôsobom bol si toho autorom.
0: Áno, bol som toho autorom. Vizuálnu podobu, napriek tomu, že som nerobil salta a nespieval, som bol najväčšia hviezda.
1: Tak, gratulujem. No ale teraz nám zaspieva teda Daniel Landa.
3: Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání na křílech. Je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.